Jako prenie náš přehľad pojezd čo týdňa. V obzangdenie budiského okresného semika vo podpierie za pohodovú stáciu Kamencu je pfačivé. To je Sakske vyše zariadníske súdnictvo v obkručivo a skružbu v okresnej radži čelky odpokazalo. Konc mieje by je budiský okresný semik na vúriadnym posiedženiu rozsudžil, so prevostají nošiary kamenskej koronie po milióna euro, so by s tým pohodovú stáciu a gynekológiu koronie ač do konca lieta zdržal. Druhý raz je mústvo serbská raketa, vokovo metoda Hoze a Majky Gisvokec dobyvo štáciu lietušie bičvoli buľovie túre zadkule. Mústvo přesadží so pondželu ve votruve přečivo cilky Pieter Kľúč. Přichodná stácia bič túre je júce v Radvoju. Nevedra sú v útoru tež v horní Vúžice zakadželi. Tak to biahu v oborníci tu a tam pince v uklumpač, vo sebe je vokovo Biskopic a Kamenca. Blízko nízke je štom na železnízke kolie padnou, blízko Zoreca je čá do štoma zrazov, kýž ležeše na koliach, zranio pak so nich tu neje. Za elektrifikovanie železnízkeje čáre miest Režanami a Zorecom má so predplánovanie za druhú pojecu lieca zahajíč. To zdieli budísky zaposlanc CDU Sakským krajným sémie Marko Šiman. Za prvý votrisk z Drežan hač to zimic dumic je predplánovanie hižo zakončené. Sakska by je tutun prvý plánovanský krok vod zjaska převzava. Elektrifikovanie čáre so dlí hač unieš biešte so Niemska a Polska hižo 2003 v mezenárodnom zrečeniu zaviazavoj vážne železnícky zvisk modernizovač. Polska je svoje nadoky za to miestem spelniva. V čornej pumpe moa v přichodných lietach púnova milinárnia nastač. Kaž energiový koncern Leak zdieli požada so von ze stejnišom při zjazkovým vúpisaniu. Jeli so im to přilúbi, bychu novú milinárniu spočat k 2030 liet v otorič moli. Z dohromady 62 dětími 4. do 7. letníka je proznické lievo-serbského šulského tomárstva ve Vodových Hendrichecach dere vukniované. Od piatka sú dětí zhromadne ze 6 štoladovárymi 10 dňů ve vočerstvenišču Kverksenland. Plánované sú v ryčným lieve mistrujím púčovania, športové poskytky, přespolné hry a nazvučovanie serbského spieva. Dživa dokovo vokovo nové mierenské stácie Pančicach Kukovie maja na zemie zakončené byč. To zdieli krajine zariadca v obsvied ratarstvo a geológiu na naprašovanie. Projekt pláči niedže 400 tisíc euro. Z nové mierenské stáciu pri kloštorskej vode môža v prichodze nimo pegela tež množstvo vody mierič, ktoré

0: Sakska je za lieca wuwołała wosebite lieto, kiž menuja Tacheles, lieto židovskeje kultury. S tem ma so na to pokazać, co je židovska kultura džel kraja. Wotmievaja so po celom kraju přednožki, wustajence, koncerte a jace, so bychu so ľudžo liepe ze židovstvom zeznajomili. Monika Gradesová je mes Serbami dveju namakała, kotrimaješ je židovska kultura a nabožina jara vážna, a kiž môže taj nam niešto z neje zblížić. Svoje wusovanie pak započne Ona s inajším prašeniom.
1: Najprv raz so prašam, što moži a ti starši Serbia docela vo židovstve vedža. To rika, prašal je so nadoku rozvosa naš letuši praktikant Benedikt Hicka.
2: Kak daleko še so hižora se židovstvom zaberali?
3: Jara malo. Popravme naši končinach je ze židovstvom nimamo velečinč. Ja vem, one davaja ľudži, ki sa s tem zabiraja, a kiš to tiž pestuja, popomneča, abo kiš přednosti organizuja. Ale ja sam nesem sa židovstvom vôbec zabiral.
2: My sme sa ve šuli, ve nábožine zno, so židami jemo zabirali.
4: Sme mali jednu exkurziu do Krakova ze šulu a tam sme si obľadali židovskú štvorč v Krakove.
5: Aj popom šon intenzívnišo. Ve šuli som je učil nábožine a tam je židovstvo přece zase veľký téma. A privátne osobinstve potom tiež přes knihe, přes filmu a bokyšo celé jasno židovstvo, tež džil nemských stavy znovu.
2: Što vo židovské veri ište vešte?
6: Desiate písmo, regatora, a te modla sa so

0: Při rozmowie, kotruž widzimy i kofijuni pytnu, kak jara sobjanka z Čapanec za Židu a ich nabožinu hori. Vukadzišćo toho je, zo je vuboko viriva kšesčanka, kotraž přeco dale pyta a so praša.
1: Prvni krok je so stal v moje vutrovje. Sem spoznala, zo je Jezus Žid. A tu sem 2019, prvni raz ze smačeru bila v Izraelu, na sledach Jezusa, v svetom kraj, v obladava. A jako sem ročo šišla, sem mislila, to je reálny kraj, ale z Židami samo na sebi nesem veľa do kontakta prišla. Sem na malke doživenie miła z ortodoxnými Židami a to je me bule vodcu z biała a vodstru z miła, tak so rozsúdžich jen raz a nic zaso.
0: Tute smieče a dalče vúviče pokazuje viezo zo pšitem nevosta. Pozdišo zrozumí ona, zo doby najprv raz židovské vašnia a židovskú mentalitu zeznať.
1: Potom je ďalej šlo, zo je so 2021 přečeka voprašala, ač nohcu z nej na dôl do Izraela. A tam si myslel, nie, nič no zase Izrael. Som poprom s tým odzamknula, ale som přizvolila a sme náš posledný dôl ve Izraelu mývoj. A tam je so mi Jezus ako žid zbližil. Naraz zrozum ich so náš vúmožník žitie a so tute písmiky inri jac voznamenia hač si dotal myslach ako kšesčanka a tak so podach na sliede židovského vúmožníka a započínach so zaberač z jeho svojbu, z vúľkým bratrom Izraelom.
0: Další vopec siatého kraja by za Bianku z Čapanec potom rozhudne.
1: Pobych cítiženy tam a sem na jezo Genezaret ladova. Svišach ve moj vútrobe jenič se vôz tu ja sem. A so zadivach, što to rikač ma, ale zrozumich, so je tu vúc, so je tu bo, kýž je si židovský ľud na jenom osobite vážne vúzvolil, so to nie je nevážne Jezusa ako žida spoznať. Tuto vôz ve moj vútrobe je nešto zmenil ve moj mysleniu, v mojem zaberaniu s koreňom kresťanskej viery a to je mi potom vedlo, že so 2020 v názmi do Izraela do kšcuch desvedžine se znač. A ište na litaníšu v Berlíne, viem sa dopomniť, že tam je žiť z jednej kýpa predme stav a ja bych tiše rozbudžená a vesúva žida tu v Nímskej vidieť a na rečach jeho se svojami Věřte, že jsme mě na vůlka svojba a ty se kajš mu vůlky prát. A já potom řekl, když to tak je, svědčíš ty potom tyž naše svědčině. A to zrozumích, že tuto svědčině nás vězají se s Bohom a se s naším korinom víry.
0: Tak podobně začuva to tyž ortopeda na vůminku Hans Eberhard Kaulfürst. A vo sebe dere znaje vůnka dyž, židovskou modlitvu za zemrětych junu v obleto, kotra so tak nekak rúna katolskému v opomínaniu zemrětych na všech sviatych a kudych dušu na kirchově. Hans Eberhard Kaulfürst sú však sobu iniciátoram toho, zo sú voživili v opomínanie židovských zemrietych a židovskú modlitvu kadiš sa nich na židovským kirchove Budešina pri Mužakovskej troze. To by je 1990. Dleje hač 30 let modla som jestem tam přeco na dňu spomínania na vopory fašizma na prvnej nedeli septembrie. A k tomu přijede potom židovský kantor z Prahy. Serbský lekár může nám tež rozkvasť, što kadiš popravom voznamenia.
2: Jedná se o vysté gramatické formy hebrejského slova sviate. Tuto slovo je so stalo ze zapřiječom za modlitvu, kotruž židia praja spomínajo svojich zemrytých přivůznych a přečelov mač a nana. Modlitva zahají so ze slovami Jitka dal ve Jitka daš šmérava. A to je aramejská forma hebrejského Jirmo ve Jitko doš šmóha gadol. A v oznamení serbsce nech so hoduje a svědčí so jeho vůlke meno. Tuta modlitva ve věstej variantě je identická s naším Otce našom.
0: Jeho vězo runě tak, kajž Biankus Čapanec veselí, zo je Sakska lieto židovskeje kultury vůvovala. Tomu přidáte je heslo Tacheles. To je svoje z jidištiny a hebrejštiny, kýž je tež do nímského svoje skvada zajšvo. Mnoze znaja prajdmo stej a potom dobíš prostě Tacheles rečeč.
2: Mení so zes Tacheles rečeč správně a direktně ke bytostnému přinč. Potak jim záměrná, jasná komunikácia tež při nepříjomných témach.
0: Rečeč, diskutovač, suša bytostník židovský DNA a mentaliče.
2: Z starodávnych časov je tradícia, že sú židia veľa diskutovali. Pýtajú viernosť, tiež vo Biblii sú diskutovali. A je přece vážne bolo, že sú oni spýtali, konzens namakač mes židami, ale tam je tiež slavné slovo 5 židov, 6 otmovou. Вот там то пчинде, но докаж дейш су жиджа ромаджи, там со дискутуе, а тамаш пьеце так рациену, вот мову яца жидуе.
0: Тола руч мисо к свидженям, котрыш су за зрозумение жиду эссенциелне. Шо поправом вукача за шабата?
2: Шабат, то е тиджинский отпочинк, котрыш со пятк вечо започина, а со соботу вечо скончи. On je popravný a popravom najvyšší sviatk. Svedeň poušitkovného odpočinka postajne šiesť dživových dňach predstaja úľke sociálne vúdobyče, ktorež bú přes židovstvo stvorené, k tomu so v 5 knihách Mojzesa učí, zo nesmie so na 7. dňu žane škúli dživo ukoneť. Kýba živenie zďažace živenie vukovace napravy a napríklad sebe zakytovanie a zakytovanie kraja.
0: Bianca z Čapanec je šabat miestem hustišo Izraelu ze židami sobu svedčiva. Když kšesčenio praja zo nedželu džarža, potom ona praj to docovanie môžeš prirunovať.
1: To ješ nové formulácii šabat džeržet v istej forme vopaky žida šabat činia. To je jedno aktivné jednanie, zo oni na tutim 7. dňu všetko odpočúvať daja. To reka čilne a tiež dušine dživo to odpočuje na 7. dňu. Ja vo sovin si nesem to ako krutosť džerženia doživiva, ale ako nešto riane, ako tiež nešto, když sa ta svodkosť 7. dňa povita, když starošie. Viste, češko rozmy so čiši jednoren neviedu, ale když so človek uvedomí, što von je, za čo je von stvorené a so má so veselíča ďakovať. Je má všetko odpočovať dať. A žone všiotuja štvrtk, aber tiež piatk všetko za šabat, so buchu oni pon tu dvojnú porciu na šabatče mili.
0: Apropo žiča a jesť, abo kulinarika. Vím, že oni vosebite regule dođaža, že košo jeđa. Ale hač na zakaz svinjaceho mjasa popravom nevím, što to dokladnje je.
1: Košo rekap čiste, abo nic šedne. Znajeme tute čiste zvirjata, kiš židostve typise su, a to su zvirjata, kiš su žuvaki, a kiš maje pačane kopita. Kaž napríklad hoviada, alebo vodce a koza, ale tiež šelaké ptáčky, puta, kokoška. Ale potom je tiež češo ujasniť, čo dla židia napríklad mloko a mjasové produkty džela. A to, že ročo na znamio živenia, za čo ješ mloko stehi, dokež je mloko priniacur alebo cicako a mjaso stehi pak za smerč. Dokuž je so zvíra dobro rezač. A tuž so praj, so jen jenio se nesmie ve mloku varič, abo přihodovač.
0: Zcela nesmiti so při samsni jedži mlokové a mjasne produkty vúživač. Napríklad s tvároškom popečený steak je tabu. Když si nešto s mlokom, tvároškom abo jogurtom jed, máš 6 hodin čakač, do niž si mjaso abo kobasu zesvočič daš.
1: Generálne mjaso so ze mlokovými produktami nesmie zmiešať. A když som videla, jak bola ortodoxných židov kvúžak zortiovaný je, to je systém ľudská, kýž vobčívam, ale když tiež pýtnu, to taká vista čeža tiež je naušo dživač.
0: Je ešte veľa viac nábožných predpismov za židov, viac hač 600. A tuto maja runie tak, kajš napríklad košo jesť, ešte ďalší vúbšizmus.
1: Tak sú oni niče, když vúzbyhuja, ako vúzvolené ľud hinajší byť. A to je runie to, što ešte nám cúzie. A když rád je snáno, když sa s postom na nich pokazáme, dokud to nezrozumíme.
0: Mysl vúzvoleného ľuda pak křesťanio přes Starý testament znaja. Zo je bo Abrahami slúbiu, zo z neho vúľký ľud nastanie. Kýž ma byč se žonovaniom zaušie druhé ľudy, dokud z neho ma Mesias, vúmožník přinč. Za to je z ním viečný zviazk stvoril. A tute slúbenie bo ženie ročo zaunie. Tak žiča praja smedrie mauký ľud.
1: Ale bo je si tuton ľud vúzvolil a je praju v mače hinajší byč. To mi dopomína tiež na jednu sádu jednoho žida, kýže mi rek, vište, my sme to zvúčené, odpokázané byč, ale tiež, když my nejsme viele, my sme pak mocní. To, když my víme, že je Búh s nami. A to vidíme. Všetko zase v staviznách holokausta, pogroma, alebo tiež inkvizície, kak židovský ľud všetko zase moc čerpa dále činč.
0: Dalšie znamio mužského žida je obriezanie na mužským splážnym organie. Po Biblii je Abraham s tým započal ako znamio zviazka s Bohom. Tyž Jezus bu ako dziečo, kajž nábožne predpísané, na 8. dňu po porodze obriezané, čítame Evangeliu.
1: V obriezaní miasa, rieka, zosa předkuška, v obrieza, to je znamio zviazka. S tým oni ich zviazk skrúča a tiež výčomne činia, to ich zviaza ako ľud.
0: Najskýrie je historický pozadk, že je obriezanie dere za hygienu a strôtu muži. Môža si intimné džele lohšo čiste džažiť a dokáž nemaja žanú předkošku jace, nemôža sa spodenie tiež žané baktérie, rýby abo víry romadžiť. Miestom studie dopokázaja, že maja tiež menší riziko za viste infekcie.
3: O židovskej nabožine a kultúre so dženca rozmujame s Biankus Čapanec a Hans-Ebertom Kolfostom. Nedom ponžiť s tým dále, do toho hudžná přestavka spieva israelsko-ameriská židovská skupina Mošav. Ich titul je prejský ryči rika Berešit na spočatku a započne so z prvnej sádu ze starého zákonia na spočatku stvorí Boh nebio a zemiu.

0: Spěvává je israelsko-americká skupina Mošav. Založíva je so 1995 v Hudžbnej Vesce v horách mes Jeruzalemom a Tel Avivom, městem však skutku jave Los Angelesu. Dále je s druhým dělom vusevania Tacheles, leto židovské kultury v Sakske.
1: Žiča jsou si to vědomí, že jsou takrát skázně za dobré zhromadné živině od Boha dostali. Formě sjatěje knihy. Bianka z Čapanec, když chce jako křesťanka most k Židám a jich nabožině tvarič, praj.
2: Jsou tora dojrene dostali a nieše co tak, jenož to, když se vůzvolené, co je to lohšo. Oni vědě, my jsme hinajší, hač vše tamne lůde a máme jenu věstu Čežu, když nest. A to nie přece lohko.
1: Při všech Čežách jsou džakoni zaušo, čiž je Bůh jim pomal. A to je zakvat židovských svědženů. Podavky staví znach luda, čiž je Bůh zapřímnul na dobro Izraelitu. Znajmenša jeden z vážných svědženů mají křesťanio a židža paralelně. Židovský Pesach a křesťanské jutr.
2: Pesach mini ten vůča židovského luda, děti Izraela, když se z egyptovské vůča neli.
1: Nimo jutru je další svědžen, kotrž křesťanů se židovskými koreněmi zvězuje. A to je Šavuot, rozvožuje Hans Eberhard Kaulfürst.
3: Mes Pesachom, židovskými jutrami a Šavuotom leží 7 týdženů podobně v odstavke mes jutrami a svátkami. Tež tohodla přirunuja Šavuot rády s křesťanským svátkovným svědženjom, kotož je teologice jako zjebenje Svatého Ducha vizu jinak nastav. Po Talmudže spomínaja to na Šavuot, tež na ozjevenje 10 božích kazňov při hore Sinaji. 10 slovov, hebrejce, aseret, hadibot. Tute 10 slovov predstaje ja prejný morálny zákon ve staviznách človestva, na ktorýž soáč do džensnýšieho naše etické, pravnické zrozumienie zložuje.
1: Židovský svedžen Sukot, Niemce Laupötenfest, má dvojí voznam. Zvonným voznamom na vúčas egyptovskeje naujazuje, s tamným na ratarský by lieta.
3: To je svedžen romadženia, ďakný deň domkovania, především sadových a vinových žňov, s dobom je jeden z cioch židovských putnických svedeňov a dopomína na pučovanie v pustine pod účahu z egyptovskeje, v ktorom sú Izraeliča, v hirtach s hauzou a lístia žive byli.
1: A židža hač do džensnišeho, tutých 7 dňach svedenia, opravdže hirtach bydla.
3: Za mojich israelských předselů je to přece lušně na balkoně bytlič, kotrž s hauškami svomu a líšťom obkryté je a to tu by tak husté byť, zo při sluncu kvůdk převahuje, tola tak rytke, zo v noci vězde přesvědča.
1: Když so lieto nakýla, přinže svědžin, kotrž so dérie do čemného počasa hodí. A tola zaso na staviznický podauk a s ním zjazane džiu dopomína. Chanuka. Soda mi pak ju na žaden pat sami nič nesmieš.
3: Svedžen Chanuka svedčí so v našim mesacu decembru a je popravom svedžen svietce. Svedčí so s tým dobyče Makabejov nad grécko-syrijskými obsadníkami a spomínaja znova posvedčenia druhého templa v Jeruzaleme, při čímž so volí z garančka na divo krásne vášne 8 dňov dlho paleše.
1: By to vosebite svedčené volí trebne za tempel, kýž židovsko-makabejsce rekojo po dobyču nad obsadníkami ve hevak vonie česčeným templu na Makachu. Mały zbytk garančku, by po přírodných zákoniach popromienuš jeden dzień dosahał. Tak pak môžachu mese času nowe svičené volí po předpisach sotovič a tempel dostojne znova posvičič. Chanuka svieča tuž 8 dňov dlho. Za to maja vose bite svečnik z vosom promenjami. Na prinim večeru so prinja svečka na nim zasveči, a potom kožde večer daljša doniš so vosom svečkov ne sveči. Svečnik je zcva važne za nabožne rituale. Mahevak se dom promenjo.
3: Menora je hebrejske slovo za naše slovo svečnik. Tutun svečnik ze sedom promenjami, nic rukami, je jeden ze najstarších centrálnych symbolov židovstva a stojí za sedom dňov stvoriteľského skutka. Pritom stojí zdonk, aksa, za šabat, za deň oddychnenia, za sedmý deň. A je tež symbol svetva Božeho, múdrosti a bojské účby. Menorá úpiša dženca tež opon stata Izraela.
1: Když my potom konc decembra na Silvester čakame, zobych my do nového leta svedčili, je židovský novoletný svedčen hižo nimo. Tun so husto hižo septembre abo oktobre svedči. Najskere najace ľudí nevie, zo, když se nimsce Silvester guten ruč přijeme, zo to vod suania nepšinže. Ale je skročenka hebrejského mjena za tutun svedčen. Rosh Hashanah.
3: Na dňu Rosh Hashanah, hebrejsce vova leta, sveča žiđa dvaj dnej dlho nové leto. Je to kutný sviatk. V svedenským žognovaniu a tež hevák rečí so vo dňu dopomneča a dňu pozavnového zvuka.
1: Čahodlá pak so židovské leto k celihinejšemu termíni skončí. S tým sme pri rozdielných kalendáriach. Po našej protice sme živí leče 2620. Židovská leto ličba je vo viele vyša. A Bianca z Čapanec vie čahodlá.
2: Toko žiža liča po nastaču zimie, po nastaču stvorby. A máme leto 5768. My sme zvučení ako kšeščenia po Jezusom nahoře ličič.
1: Židovské ličenie po stvoreniu sveta so na Bibliju počahuje. Pričím so tole šak posvône zač nesmie. Šako reka Biblii tež, so je jeden džen za knieza kajš 10 let. A 10 let kajš jeden džen. Ale tež hevak so židovský kalendári od našeho rozeznava.
2: Mesace v židovské protice maja so po mesačku. Tohle má kúži mesac 28 dňov. Ale leto má so po svuncu. A tohle přída so ve přestupnym leče tak menované šaltia 10. mesac. To sú šo jara zajímavé fakt, kak so živine tam riaduje a vopravdu kak cúze to štíš za nás je.
1: Nic tak cúza je nám funkcia synagógy. To je modlania židu. Zväčša z Davidovi viezdu pyšená. Vulku modernu synagógu namakame Drežďanach. Vulkotnie vudebienu Zorielcu, kotraž pak je miestem koncertna žula a vústajeniščo. Na jace synagógu nimsky bubši novemberských pogromach, že načesto 8.30 spalene, abo hevak zničene, Zorielska jenož zdžila. To odlasu ju moli zajšvých letach restaurovač. Viace vo synagógach vie Hans Eberhard Kaulfürst.
3: Když Romenio sú posledný tempel zničili, abo tež do toho, dokáž nie je možno bolo všetko a do Jeruzalema, do templa pšinč, sú Žiďa mieli hižo vosebite stvy, abo vosebite tvarenia, kdež sú z Romači prišli a sú modlili. A tam je všetko tež Torá skovaná, v ktorých sa číta, v tých rúmach alebo tvareniach svedčia židia svoje Bože služby. Popravom je každý rúm, kdež je také nešto zariadované, je na synagóga.
1: Synagóze vyzotiš mladí židia, za nich vážne svedčen svedčia, štož je za křesťanov firmovania abo konfirmácia, je pola nich po hebrejsku.
3: Bar mitzvá, abo bat mitzvá, je svedčen nábožneje plnoletnosti za holcu z synače, za holce z 12 letami. Ich uvája tu prvý raz na kemšach do prytka, zobychu s pomocou umiusce uhotovaného pokazovaka, odriesk, story čítali abo spievali.
1: Pomienovanie tutého za hulcov bar mitzva rikatelko kajš syn zakonja, a odpovednje za holce bat mitzva džoka zakonja.
3: Od tutoho časa pšeuza modostne, apo modostna, zamovitosť za svoje jednanje a je vinovate kaznje Tory, peč k njom Mojzasa, dođažeć.
1: Najpozdišo potom noša hulce vone typiske vodžeče navuje tajku pvonu kapičku.
3: V Izraelu praja kipa. To je tradicionalne vodječe na hovovu židovskih mužov. Tež se v Izraelu možeš to doživić, skoro kujište tam znamenča v Jeruzaleme abo Tel Avive nose tajku mjecu. Noša to jenoš židovsce mužojo. Vyriví Žíďa pokazája s tým čestčovnosť a ponižnosť napčačo Bohu. Tajž písané je pokry svoju vovu, tak zo Bože žonovanie na tebi odpočuje, ríka v Talmude.
1: A Talmud nie je Biblia. To je zbierka písmústva, ktoráž dokumentuje do toho ertnie dale dávané tradície, kak so praxe, zakonje a nabožne vúčby pravje vúvožuja a vopkičpuja.
3: Vesči jara tradicionálni mužojo v Jeruzaleme a v New Yorku zdrašča so se s kaftanom, dojim čornom plaščom, noša čorne kipe a dlho kudžere. Nošenje kipe je skere pomirne novočasne naložk.
1: Nabožne naložky a vašnja sahaja vizotiš pola židu dale. Jednu tajku vec sem raz v filme vidžava. Zostupivši do domu abo při vinženju, so židža přeco z ruku vúdvernju dúrju dotkachu. A votam vidžich ju posty k čovej abo kubje. Zo je tam kaščík, sem převidžala, ale Hans Eberhard Kaulfürst jen dere znaje.
3: Jena mezuzá, to je typický malý kaščík na stoupiku durjov při zakodže do bydlenia a obsahuje od rabinara žohnované rukopisne zdievané domiace žohnovanie. On so nakusne připravuje a so při zastupie abo vinženju od ľudí dotkne podobne kaj što katolikojo ze svetčenej vodu činja. Od toho pokadža tež uraz pola tých visa domiace žonovanie na kosne.
1: Štož je tež typiske a važne za židovske nabožne živinje, nekotrých domskih je zatvarjene murjovane vulki basen poune z čistý vodu. To je mikve. Tajku historisku mikvu sem si sama zorelcu pince bydlenského doma nedaloko mikvašuje vieže vobladač mua.
3: Mikva, abo mikve jedisce, je jedna kupel, kdež môže so dospolne čišťať, abo riadiť. Popravuje to tež niešto kajš naša kteňca. To má takrestun samsný smys. So riadiť, so od všich vínov takrec usvobodiť. Ja som to doživil, že sú dobiali všetci pivúzni svojby, kdež som ja na bopet bol, skvatnostne izraelského kvasa, že sú dobiali do kvasa všetci do mikvu hič a so tam rediť. Aj, a to je tak, že trbíš so dospolne potnúriť, že tak rectež kúžde miestno tieva so uredí.
1: Tajka domiaca kúpiel so vizodérie vo čistotu ľudí stará. Viele vážnejší však je jeje nábožný voznam, vo ktorýmž Bianka z Čapanec pojeda.
2: Mikve voznamení rituálne vúmyče, so by so nečistost v jednej vestej forme odstronila, kajž tiež vúmyče rukou z vášnom je. A to so vo sebe činí, když žony ich periódu maja, abo po periódu, abo tiež po porodze, abo muže je tiež, když Tora písaja, so oni do tutoho sviatého dživa, do jednej mikve du.
1: Vo sebe te svočko hišče kriečí. Najskýrie vám napadnulo, že je najace menú a zapšiečo se príščine. Ale sme tiež že na jidiske svoja pokazali. Kak tomu zoreča žiča dve reči? Hebrejsce abo jidisce?
3: Jidiština je reč niede v srednej Európe domiacich židov, kociš po srednjo veku dla přestiahanju do maďarskeje, do polskeje a litavskeje, pozišo pak tež hač do Ukrajiny, do bieloruskeje a ruskeje čeknechu. Jedyščina płaci jako južno-nimský dialekt, gotoč obsahuje veľa zapšiečov z hebrejštiny, kaž tež vúko do európskych rečov, predovšim polštine a ukrajinštine. Čenca reči so jedyščina jednojšište od ľudí v Izraelu, kaž tež v USA.
1: Što się tym zwisku też zajmowały, są ludzie, kiedy są z nabożnych przyczyn spieczują hebrejscy ryczyć.
3: To jest hać to dżęsniejsze tak, że rycza ludzie w Jeruzalemie, w Measze a Rim, to jest taki mały obłuk, gdzieś jenoś jara pobożni a jara tradycjonalni Żydzia bydla. Tam też swoje szule maja, swoje religijne szule maja, że oni tam jenoś jidyscy rycza. Poprawom je im zakazane hebrejscy ryczać, dokąd oni do tego wierzą, że hakle, gdyż Mesias przyjdzie, że tam smedzia za to hebrejscy ryczać.
1: Na czym też pytniemy, że są Żydzia jako wieriwi, dzielone do szelakorych skupin. Nic inak, hacz polak chrześcijanów, gdyż szelakim konfesjam przysuszyja.
2: Dały mesjanskiego Żyda, tradycjonalnego Żyda, ortodoksnego Żyda, ale też sekularnego Żyda. A všim hromadži je, že oni veria do toho zviazka s Bohom a do jeho vuprajenia, što je on im slúbil. A to je jeden kraj, to je tiež jedno miesto, Jeruzalem, tiež má so ľud modliť a tiež kvistým časom tam putnikovať. A to je slúbenie ich Boha.
1: Tiež Hans Eberhard Kaulfürst je si vo intenzite židovského nábožného zmyslenia svoje mysle činil. Štož pokazuje so napríklad na tým, hač ľudžo Izraelu košo jedža abo nic.
3: To je jenož menší díl, väčší díl predovšem Izraelu je svietný takrec. Ale to jedne, všice takrec praja, oni vyria do Boha. Jenož jara mavo praja, zo sú absolút ateist. Je všetce taký žort, ja som ateist, Búh je môj svietk.
1: Kajž svišime maja Žiđa tiš cilje specijalne humor. Zdjela čorne humor, kiš se vopkovaja neđivajce, často tragiskih staviznov svojeho luda.
3: Je tola svavne s temi židovskimi žlotami. No. Napšikovat jeden susod so praša, no susodo, kak so te vidjo? Oj, mi če so tak špatne, nije, ja, to šitko tak zlije, a tak ja ne vem, kak dale. Když su doma, potom žona so praša, prajemo, što se to susodi praju, zo so nam tak špatne, že, a ja chcu tola, zo moj susod so veseli.
1: Vo jednom židovskim svedženju docva išče rečeli nisme, Jom Kippur. To je ich najvyšší, najbolesiate svedžen, krute postne džen za ujednanie s Bohom. A runie na vonem dňu, menujce 7. oktobra 2023, je so stav žalostne masakr teroristickeje organizácie Hamas na Židach. Jacač 1180 ľudí je svoje živinie přisadžilo. Je to najväčšie masové mordostvo na Židach po Shoah. Tedy oktobre pred 7 letami bije Bianca z Čapanec runie ze svojej mačeriu Izraelu. Tute podavky sú jej zjazanosť ze židovským ľudom ešte veľa bole skrúčili. Dokelž bište z severu kraja, nebište tak vorožený a ona so bojava neje.
2: A zrozum ich, najlepší čas je popravom netko v Izraelu byť, dokelž netko je vážne, so tute núzy stajč a tiež tute rane odpokázania a samotnosť židovského ľuda.
1: Pretož odpokázanie židov, ich voroženie přes antisemitizm na sveče, je z toho časa samohišče rostvo. Tomu so ona vedomie napřečo stupi.
2: Znajme svoja Jezusa, što ščiniče jenomu z nemenších mojich bratov, to ščiniče mi. Zrozum ich tutu sadvu nadobo jako psíkas, mi dotal cúzoho vulkoho bratra vidieť. Tuž začúvam z křesťanského vida vosibite nadok. Jezus je vierný svoj by ruku ľubosče podať a to runie ve času núze a odpokázania.
1: Ale runie tedy je tiež nazoniva živenskú volu a mesobnú podpíru židu. Je tiež pri nemu rázi synagóze pobyva, zoby se svojimi židovskými přečelemi Jom Kippur svičiva.
2: To je mi potom jara jara nur to widzieć, so tyś żan handy, żan szmoratko, so nie używę we Bożym się, ale zosmy potem wizo informacji dostanęli, co jest stało w kraju. Hej, ale tu te żywieńskie weselo, te zromadne spiewanie, te zromadne modlitwy, tam są też wiele paralelu mogła spoznać k naszej liturgii w katolickiej cyrkwi.
1: Po tym swoim cyczym w opycie Izraelu jest si przedozała z krajom a ludźmi a nabożinu związana wostać. Si tam znowu dojeć, jako chrześcijanka przez skutki swoju solidaritu pokazać, a ze żydowskimi sotrami a bratrami żywienie dzielić.
2: Jsem była 2024 w Izraelu, co bych tam jako dobrowolna pomocnica pomała farmeram w Negev puszczynie, a tam jsem hustiszo alarm dożywiła.
1: Coś ju nie je otrasiło. Naopak. Jest to, jak żydża ze strachom wopkadzeja, co są nauczeni cze, że przewinęć a jeden k drugemu stać, wiele nauknęła. A to dla Matejsza lica wiezo zaso nowe idee.
2: Coś mam planowane je tutaj leto zaso do Izraela si dojeć, so bych aktywny kontakt k seniorowej skupine pistowała, a ich też zaso podporowała przez wopyty a rozmy, a to je seniorowa skupina, kis wopsty ze ludzi, kis bych ju we czasu nacjonalsocjalistyckiego reżima przeszczyłowani, to rika tuci Żyda su holokaust przeżywili, a mam też planowane zaso pomoru wopytać, so budziłać, a chciał mi giladać, gotryż sem niedawno ze sieni skupinu we februarze tam sadziła. Ciszy jednore zaso pokazać, ja was nie sam zabyła, ja sam tu, macie przeczelu z Niemski, a wo siebie też Serbo.
1: Zakończymy wusywanie woliecze żydowskiej kultury ze spiewanym żydowskim wiry wuznaczom. Szma Izrael. Spiewa Hans Eberhard Kaulfürst, gotryż nam do toho praj, jak wony tekst dże.
3: Ryka, Szma Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, słuchaj Izraelo, a potom my buchmo prajeli Jahwe, albo Jehova, je náš Bůh samjeničce, Jahwe. Šema.

0: Anetko je 12.
1: Nábožné vusovanie.
0: Čenca katolské s kapanom Petrom Rozom z Budišina.

Po nebo najčistšie vody a kapka mazaneje juchy. Tale kapka by dosahala cevu rianu vodu skazeč. Inak prajene, bo barby snebileje. Do nieje lung čorneho, a šo by šire bylo. Lubi připosvuchario serbskoho rozvosa, lube sotra, lube bracia. Skažene je ništo cele spišne. A když je so stavo, potom to lidma, abo jenojš cele češko zaso vučisčiš, abo do poriadka přineseš. K tomu, zo by so ništo skuncovalo, abo zničivo, je viele mienje treba, hač když chceš ništo natvarič, abo znova zotovič. To je zakladne nazoninje, kotrež muže kujžde šedne doživič. Špatnemu dosaha zvieča jenož cele mała porcia. Zničenje, zahubjenje abo same zvo skutkuje po nazoninju skoro same voco. Porno tomu nima dobre vysvieče poprom žanu šangzu. Špatne abo zve, to rozširja so kajž skuzvarskej mocu bez napinania a nesmierne spiešne. A to dobre so při tym skoro přeco pozubi. Naše šedne nazoninja to pozdaču přeco znova vopkruča. Jezus v džencnišim evangeliju přironanju vo nerodži v pšenci svojim vúčomnikam praji to špatne abo zve nečinče. Nie, nečinče to, ale če skere na zakis, kotro žona za a do muky zamieša, to niž neby šo překysane. Miesto fatalistického zladovania na vopravdžitosť je Jezusove svovo dženca skere pozbudžace, pretož von pokaza na napřečivný pad. Nic jenož šo špatne a zve so rozširia, ale to dobre čini to runie tak. Tež když to často převidžime, kruj dobroho so samo viele huščišo rozširia, hač to zvieča minime. Příklad vo zakisu je k tomu runie genialne. Tunle sredk k hýbaniu a překysaniu čista, kotrež bu znano hižove staré egyptovské vunamakane, nastanie zmiešence muky a vody a to s pomocou čopvoty a vestych mikroorganizmu, kotrež kovaja so v múce a povice. Tuto organizmy sú to rozsudne. One dživaja a překysaja celú vulku džižu muky. A one činia to celé same. One sú mienujce žive. A šo žive, abo zcova živenie, nedá so zadžažeč. Kajž malé vúbytk rostliny, kotre so z mocu po ščinie rozvíje a skončne s hauzami a vopienami šo pokryje. Tak zamože betonovú puščinu za živenie vročo zdobyč. Beton pak nemôže vúbytky abo živeniu ničo znapšečivič, dokež je mŕtvy a živenia ve sebi nima. Vúbytk, respektívne živenie, so porno tomu přesadží. One namáka přeco svoj púč. Kak maso v tutym nastúpaniu s dobrým vesvieče. Je po strone živenia. Vo Bohu prajme, zo je von Boh živenia, doke živenie vúpvodža. A živenie vúpvodžič je ništo dobre, respektívne je ve sejbi dobre a nie zve. Tohodla je tež Boh tun, kotrohož Jezus dobroho mienuje. Jeho kráľestvo a jeho knejstvo nedá so zadžažeč runia vúbytky
na betonowej ścienie. Lubi przypos wuchario serbsko rozwosa, to je dobre poselstwo, dżensniszeje niedziele, dobre poselstwo za szybkich, koci so wo dobre pracuja. Koci so za kupwanie we szuli zasadzeja, albo przy dale dawaniu wiry, a tak dale. Dobre poselstwo wo sebie też za szybkich, koci so hotuja na pastoralne połowanie w cyrkwi, a w tutym switche. Przetoż szice tuci niesteja na zubienem miestnie, kajż czysta woda przed rożace kapku mazaneje juchy. Nie, szice tuci steja na stronie żywienia, a pracuja so, zo so ze żywieniom, kotryż bo przylu

0: Przyjemy zbożo.
1: We Wotrowie je w utoru Bobora Paszce na swoje 70 sveciła. Krutu strowotu a bohate Bože žonovanie svojbni przeja a pisaja. Čakujeme so tebi za ošitko, štož si bio let 10 z ľubosču, svieru a vutrobitosču za tvoju svojbu činiva. S tvoj ľubosču dariš nam přeco za soriane zromadne vokomiki. Za přichod přijeme či vele zbožovnych hodžin, strowotu, dobieru a zoby boče tež dále na všich tvojich bučach převodžav a škitav. Ľubosči a ďakonosči, manželský Juri s dziečimi, prichodnými dziečimi a nučkami.

Do Niemcu tam je v útoru Monika Domaniová svoje 80-čine svedčiva. Tovarstvo bratrostvo kuluske je v osade Lubestrovi a přeje mnoho božo žonovania, krutu strovotu a dieremieče krú svojbnych a přečelo. Zapač potom knes za dovoljetnú svíru tovarstvu. A v Novej Vesce mieše štvrtk Jadviga Klimantová 9 a 30 národnine. Vesne tovarstvo z Novej Vesky a v okolných sú Lubestrovi a gratuluje. Šo dobre.

Nikoto poki vyšši mám za tuto nedželu. V Sulčicach pola kuluva je vesný svedženženc a poponjucioch, zmeja tam je strujem svedženský program. Budijski mješanski muzej poskyčuje dženca svojbne vodženje po aktualnej vústajence vo barbach poponjucioch. Drežance Serbia sú dženca přeprošení na mačernorečnú božumšu štyrioch ve cirkvi Sv. Antonia na Bünauske, potom je besada ze svačinu. A v cirkvi v Malešecach je koncert v rede vo židovských sliedach na historickej droze Via Regia. Spievarka Shai Terry a gitarist Russell Polner predstaví tam pod heslom, že štúša bydlí židovské spievy všelakých dobov, na večer pečich v Malešecach.

0: Zadkula.
1: Hač kepi, čapka abo cylinder. Bunželu radvorju verči so na bičturi radia Zadkule šitko vokvo tvojeho najrenšeho kvopuka. Od napošestčich môžete svoje mústvo přizeviť a od 18 hodín so potom dobu ľubie. Nezabúčte na předešnik a vyzotiš nic na dobu náladu.
0: Zadkula.
2: Nic zabúč.
3: Jutce večer.

Nedom je napojený, a to bije naše hornio-serbske vysyvanie za nedelu 19. prážnika. Jo ponže nedom dalje, bez přestavky s delno-serbským programom redakcie RBB z Kočebuza v utrobne postru do denje v Užice. Serbský rozvoz z Budišina potom jutce ráno pečich s vami do nového týdenia startuje. Ja som Milan Grojlich a přeju vám ište rjanu nedelu. Božemie!

0: Po, treba šo veteke tak, veľa gaš ježašo do dovola, ľube žiši. Abo samo ešte veci. No jo, ga nedej nic fejlu vaš gaš, dej byš riedne cas přimerju, nicka. Ja žiacom vám dali riedne fejriove cas, a vieš čo, co naše žišice pestrove možo šo teke přimerju sluchaš, gledajšo s vašimi starejšimi jadnorie raz na náš internetový blog pod rbb-online.de/zob.
1: Raz, dva, tři!

0: Šula, za donosjarsku reca kulturu, jo se popšero šenju kšac po kšacu uvijava s novimi porucenjami za uhnjenje serske rece. Vena jo južo ve živih časetih letach ceniva to mja za drugim v novem formaše, ako kompaktne kurs. V kompaktnej formje su se zajemco obželi cevi tyžin na kurzu, a všetatnje su pobitovali ulite a všetnosti na pelu kulturi, literaturi abo staviznou. Formače su upokazal ako uspišne a peži dane obželniki přijdu ze všech rogov Vůžice z drugih krajov Nemske a z Ukraja a ich lícpa přibera. Sledne ten týždeň jo ich bolo už 100, ak sú sobe getovali. Maria Likorska-Winglerová jo obšašala sa nekotarých letosných za ich motiváciu.
1: Petra Richterojc pehada ze Srežnej Vůžice. Jo sa narožila ve Mivorazu a peždej bydlila ve Trebinku. Jo hejžila na sersku rošionu u šušulu, ale tike ako dorošťo na njento, nadalej u kňo sersky.
2: Ne, nižiš, som starša a ja som se přemysliva, až to je vegin vážne, tež moju riec, ako vo doma znajom, lep jej povedaš mögva, jo, a njento, ja to tak, až tež v sersky riece píšu, a to kodla, ja to vegin vážne, až še Pilipšiu.
1: Katja Hofmanova, doma v Dešne, ju jano krotki cas uknula serski na Brjazinskej zakladnej šuli.
3: Ale oni som bila Dešne platogu projekta Zorja. A tak som mögala pši uknuš. Jo, ale to nie je dosť. A togo dla niento som ho. A cu hešči veci uknuš. Ja interesujem se za sersku riec a serske navogi a my musíme tradície dale davaš. A mej nan joga byl serski a to je mne dlatego važne.
1: Tike žurnalist Mito Balašk pychada z Dolneje Vůžice, z Berku. Ven se južo stvrty raz obžili jo na kompaktnem kurzu.
4: Ale ja som žil v Neto Balinju. Ja se zajmujem za sersku riec. Ja som ako uchnik ho na Dolnosaskom gymnáziumie južo nekak nauknu sersku riec, tu celú gramatiku a tak dalej, ale nie som pejedaš uknu. Ja som vetros v Börkovach a tam niekotare ráze som dožívil, kak te staré ženské sú serbovali, alebo s dialektom nímsky pejedali.
1: Pestark uknuš dalej serski jo píšel za ňogo ze svejžby.
4: Ja som zachopil z ukni ním zase lieše 2000 až 19, ja si myslím. Ten sas moja šešenica jo svýšila svej bústak a moto jo bylo namakaj svej slovenskú dušu. Ja, to je zachopienk bylo za mňo zase riec uknuš.
1: Jadne uknú serský dokuláš se k tomu uznajú, za drugich je to vážne za zielo. Hanka Rienčojc žila na serském institúte v mieste.
5: Ale ja musím groniť, to je dobrá tradícia za mňo, to je nient stvrt raz. A ja, ja se vieselím, až smakajem ho zase lúže. Přijašele a teke kolegovky, až mežom serski pejedaš s drugimi ľužimi.
1: Teke Anastázia Kostiučenko Kessler, viedomnostnica při serskem institúše, jo byla pedla.
6: To je mej drugi intensívny kurs, to je veľgenderie, dokuláž my máme taká imerzívna imersia v tým kursu. I ja sa zabieram ze sociolingvistiku, ze slavistiku, a dlatego Dolna Serbska riec je veľký zájemný objekt, dokuláž to je riec menšiny a my ceníme prirovnanie menšinu v ich situácii. Ja noga, že znajúš, alebo ukňoš riec, ty máš tam možnosť rozgraňať z community.
1: Ale tyke z drugich miestu a krajov přijdu na kompaktný kurs. Marko Ende žila ako systémový administrator v Pedstupimie.
7: Moja prastaka je pochádala vechos v Gornje Užice a vena je povedala serský. Ja sa cujem sviezaná s tým serským. Ja som bol na kompaktnú kurzi južo Vece ako 7 raz.
1: Nejdlejšiu drogu jom jodrie fyzikar Hartmut Buček ze Švýcarskeje.
8: Bytlem švýcarsky, blízko miesta Neuchâtel. Tam pojedajú francúzsky. Som Švýcar, ale som narodil sa v Berlíne. Ja ukňom serbskú rec, dokoláž sa zajmujom za rece. Napríklad belský, francúzsky, engelský, italský. Ja sa zajmujom také za serbskú rec a kultúru. Ja som ho už 6 raz. Mne sa v Jelgin spredoval. Ja som byl v Bôtach, v Lubňovie a v Lubinie. To je v Jelgin za mne. Ja gledam také tam a zas v televízii v Užicu. To je v Jelgin za mne.
0: Kompaktne kóre stolnes herreskej rece Chašebuzo je uklinca o sobe tu s cónovaním Bôtach idea za také recné kúbanie južo ze živých časov tých liet, jo sa opokazova ako úspešná a peži dana. Už je 100 zájemcov v živých kúbkách je uknovo dolnosiarskú rec na všakém nivovie. A Maria Elikovska-Winklerová jo sa nekutárych obšašova za ich motiváciu.

Jadens nevěci znatých zpívarjow bosnjskeje Dino Merlince přaša ve svojej štucce lecio jogo město Sarajevo tam, žož jo njega było. Nejprve se zdá, až jo to nešetne přašanje, ale kaž gledaš na čojenje z nošeje historie, po njo to popšovom obšovnjone přašanje. Sarajevo ga jo było ve vojnje od 1902 a 1906 až do 5 a 1906 oblegane. Přitom jo wiele obydlarjo zaginuło, ale miesto jo šukno přeživivo a jo tam, žož ze 6. stoliša eksistirujo, ve dolinje mjaze úsokimi gorami ve učobje bosnjskeje. Žinca dopomina Jano hši mało na vojnu ve Sarajevje, a vesepnje nic nepytnjoš ve orientaliskem starem mjesce, Bašča šija. Tam ogledaju turiste do nelicobnih kafejunjov mavih gosčincov. Čevap džinica abo burek džinica se jim goni. Abo oni kupuju suvenire ve šakorakih rucnikarskih lodach. Ale take přehojžovanje přes stare mjesto, přes Bašča šiju, jo zronju přehojžovanje přes historiju mjesta. Preto Jano Kusk vece zdalone su katolska cerkvja, ortodoksna cerkvja, mošeja a synagoga. A tam pytnjoš a vižiš multikulturalnost Sarajeva.

0: Eva Nilepi. Pět k půdňu Sarajevo. Můj cín nejstarší je mošeje ve Sarajevě vůva na bjatovanie. Nučíku na rumnost zoltanově mošeje Jopona. Moslimy ve Sarajevě bjatuju ve sultanově mošeji od leta 1462, ako jo Izabek Išakovič Hanušič město zavožil. S toštem osmanským armejovým vědnikom jo také islam do Sarajeva přišel. A od 6. stoliša jsou ve bosnickém gvonem městče moslimy s katolikami ortodoxnými a židami živy.
1: Já myslím, že Bosna se neby mohla zvat.
2: Já si myslím, až neby mogla bosnická svoje mír nosiš, kaž neby měli zvony a mulcíne, ako na bjatovanie vůvají. Bosnická a Hercegovina nemá alternativu. Kraj musí svoje multireligiózne zestajenie obchovaš. To je to vesebne za Bosnisku a Hercegovinu.
0: To groni rajs ul ulema Mustafa Efendija Čerič, gvova islamskeje vosade ve Bosniske a Hercegovinje. Joga vesada ma ne veci cvonko ve Sarajevje. Veci ako 50% obydlarju jo muslimu. Ve susedstvě stojí stará serbská cerkvě svätého Michaela Prozna. Zvony cerkvě, kotaraž porada neskery z 5. stoliša, vovaju namšu, ale nicht nepřížo. Ortodoxný fara Vanja Jovanovič se nežíva.
2: Ved kajnca vejne jsou nejvěci cvonku ortodoxnije vesady bejne stará lůže. Pe mojej informácii bydle v Sarajevje mjaze 6000 a 15000 ortodoxných vierijecich. Naša vesada je bejne mała a obstoj v gwonym ze starych cvonku. Młodych cvonku lepta máme.
0: Před vojnu jo bylo šikno hinac. Vesada jo byla väčša, jo licova neži 100000 cvonku. Žinca pytaju młode Serbe svoju gluku z väčšego v Republice Srbska abo v Ukraju. Jano, po 100 metr jo zdalona jo katolska katedrala, kterož su ve živešnastem stoližu natvarili. Katoliki, kterož z Lidzba jo od konca vojne teke spadnula, maju ve Bosniski južo z 11. stoliša svojo biskupstvo. Pred vojny jo bylo ve Sarajevje neži 8000 katoliků živých. Žinca jo jich hyši neži 6000. Sledy skromadného živenia s drugimi religiami vidíme také ve katedrali, ulicu jo rektor katedrale Marko Josipovič.
3: Eine interessante Sache für die Kathedrale, für die Katholiken überhaupt hier.
2: Jo to zajímavá věc za katedrálu, za katoliku ze všem hohu v Sarajevě a hohu v regioně. Až cestíme dvěju pasovovu, svojenskýju pasovovu Kyril a Metod. A hohu v katedráli jsme pestčili jima votar. A teke ortodoxná cerkvě cestí tež teju svojenskýju pasovovu. A dla toho jo tam zvězanost. Z této světy, kterýž nás blížete k tým ortodoxným věřícím a naopak ortodoxných známým.

0: Ne menša vesada, kateraž přinosu jok te religiózne vjelera kosči Sarajeva, jo židojska. Prétne židy, sefarde, sú přišli ve 16. stoličiu ze Španeskeje. Či stoliša pösči sú sledovali až kanezarje. Žinca jo živých ve Sarajevie 700 židov. Před vojnu jo jich bylo dvojcraz tak vele. Ale cronož jo jeje lícpa mała, kulturelne a religiózne živenie jo intenzívne.
1: Treba reći da su Jevreji jako dobro integrisani u bosansko društvo.
2: Židi smo veljen djelje integrirovane v bosnijsko-hercegovinske tovarišnosti. Nesme asimilirovane. Sme se obkovali dali naše vasebnosti, religiju, riec, tradicije. Povedame ladinisku riec a španisko židojsku. Nie povedame pak tu židojsku riec ako druge v pet vjacornej Europie.
0: Groni Jakob Finci, prezident židojskeje vysade ve bosnijskej a Hercegovinje. Po vojnje ve leše 1967 jo ven skromadnje ze zastupnikami tých drugih čich monoteistiskih religijov zavožov interreligioznu radu v Sarajevje. Cíl jich živa jo spichovanje skromadnjego živinja. Něco, což jo bylo ve Sarajevě až do vojny samorozmijúce.

0: Jadranka Stojakovič a Miroslav Tadič ste spívavé vo svaunej zájemnosti v Sarajevie. Joto Bent Baša. Tam zmakajú sa líšu šikné generácie sarajevských obydlárijú. Oni grillujú, muzicírujú a přeživijú skromadne rytný čas. Ale také přece veci turistov přižo tam. Sarajevo jo pýtajem na pokazka mjaze turistami na celém svieše po zakoncíniu vojny. Informatický centrum za turistov na droze Zelené beretky 2 a 2 žaša Japóny. Za veľa turistov je to prítna adresa, kaž kšemíš informácie vo mieste. Takahiro Nudo, student na Technickej univerzite v Mnichove, jo přišel za dva dňa do Sarajeva. 26-letný student z Japanskeje vúžoba svojo sletné leto v Európie ako sam goni, aby ogledal do nešetných, vesebnejších miestnú. Na jogo drogovanské listčinie stoj Sarajevo Cevogorice.
1: Eigentlich war ich mit dem ersten Blick sehr überrascht, dass also Sarajevo ganz anders als die andere europäische Städte, weil ganz andere Atmosphäre, also sozusagen islamische. Und ja, das ist mir sehr interessant.
0: Zajemná atmosféra mestče, v ktorém žijú 600 let muslimy, křesťané a židy blízko skromadne bydle a živy sú, jo také Matthewa z kanadského mesta Toronto do Sarajeva viadva.
2: Ja drogujem rád do Európy, ale som zvěstčil, až sú se mesta podobné. Samo ako som byl v Praze, v Česky, som ju zašišť, ako byl v Parízu abo Londoně. Každé mesto má McDonald's a Burger King. Tak opytujem namakáš mestná, kotorež sú hešči spocetne, nežli až se tam také všikno přeminijú.
0: A na pšaudu, te čevapčiči v Sarajevie nemajú hešči žiadnu konkurencu. Mimo dobreje jeze ľubí se Ukrajinem turistam ražona miešanca ze starego a novego, až se ho zmakajú tý Occident a Orient. Tožte přešivnosti sú v architektúrie, v vúmiostvie a v šetnom živiniu. Obydlárie Sarajeva sú gierde na svojo miesto, ktorýž jo se po zakoncíniu vojny v 60. letách dere poriživo. Zavestajnky vojny lepta nenamakame. Veto jo za viele turistu vojna hešči prezentna.
3: Sehr oft fragen die Touristen, ob es noch Minen gibt. Wo ist es sicher? Dürfen wir abends also rausgehen, irgendwo Kaffee trinken gehen? Es gibt sehr viele Fragen, weil die Menschen ja sind nicht so informiert. Viele Leute in Deutschland, ich war ja auch auf der Messe in München, dort glauben sehr viele Leute, dass noch hier Krieg ist. Also man müsste irgendetwas ändern und mehr Werbung zu machen, das ist alles in Ordnung. Es wird jedes Jahr viel besser.
0: Ulice Jostery a dvaža šaletná překupováka za turizm Neira Kulo. Jadno leto žijeva ninto v turistickém informatickém centrumie. Svojo povovanie jo navuknuva v Nímsky, žož jo s familiou 5 let bydliva. Před jadným letom jo se Neira rozsužíva se vrošiš do Sarajeva. Vena goni, až neo svoj rozsud až donenta obludovava. V Sarajevie jo živinje mirnejše, menej hektiske, lec runošma vele živa. A tož ten vesepne flair Sarajeva ľubujú teke nelicobne turiste. V zajžanem leše jo ich bylo 100 000 a tendenca jo stúpajúca.

0: Tojo był stary hit Gorana Bregovića. W Ukraju jo jaden z nejvíce znatých muzikáriů z Bosnijskeje a Hercegoviny. Joga muzika, ako se ve fachových kresách teke goni, žipcí muzika, jo sebe dobyva sympatiu lúži na cevém svieše. A viele ukrajných turistů, kaž přijdu do Sarajeva, kupujo sebe joga CD-je. Vönjo, ako viele drugich, Sarajevo na zachopienku vojny spuščiu a bydli žinca ve Ukraju. Lec asi slidk přižo neoveste, ale ve slidnem leše jo se viele bosnijských lúži z Ukraja do Sarajeva vroživo. Mjase nimi ste byvi dvojniki Amir a Samir Pašalič, kterýž mati jadnučki muziku ve šop, jadnu lodu ve starom měšenském žilu Paščašia.
1: Just for an information, is there a shop of musical instruments?
2: Nein, das ist nur CD-Shop.
0: Giovanni, turist z Roma, jo pytał předavarniu za instrumenty ve starom žilu Sarajeva. Gvosna bosnijska muzika z jadnije tých mávich vedpocných drogu ve Baščaši, jo jogo vjatva ktošte předavarni. A obsieža Samir Pašalič jo se přivucu tým ukrajným turistam a tomu, až kše mýš gypsy muziku.
2: Balkan music is specific music und Balkan gypsy music und Balkan ethno und folk music is good music. Und Leute aus ganzer Welt kommen bei uns und kaufen solche CDs.
0: Jo, a jadnstich jo Giovanni, kennst jo sam Musiker. Von grajo country musiku, ali tronošnja ma bosniska traditionalna musika nic zgromadnego s amerikanskimi rytmami, jo se Giovanni kupiu ne nošu CD-ku vod Mostar Sefta Reunion. A von groni, co se jomu při bosniske muzice tak spodoba.
1: It's a rhythm and the melodies are really beautiful. And the transportation
3: Rhythmus a melodia ste napšaudu vielgeneriedne. Muzika transportiru jo vesebne zacuša vod gluki a tužice. Tošta muzika jo mischeinsta z teju zacušovu. Jo napšaudu mecna.
0: Jadnučka muziku a předavarnja ve starom mische Sarajeva jo pomienjona po tradicionálne bosnijske muzice Seftalinga. Gwona tema tych Seftalingu jo lubosć mjase muskimi a žinskimi, ale nic jana to. Seftalingi opisuju tege lubosć k domoni, k tym usokim goram a tym živim rekam. A taka lubosć k domoni jo tege dvojnikovu Amir a Samir Pašalič sled k do Sarajeva vabiva. Woni ste byvi živi 14 let ve Düsseldorfje. A před dvěma letoma jste se vrožili do Sarajeva. Sám je goni, až nejo to oplutoval.